style.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš.
0: Trial.
1: Nejhorší je zůstat sám. Tolik snů, pak tolik dnů jdou za tebou.
0: Trial.
1: Dokola stou.

0: Bratříčku, zavírej vrátka, wow. Tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej. Trial.

Zvoníčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v kolovodkách.

pro se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Claro.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

trial.

trial. Trial. Trial.

If I came into your city, hung up on a game, would you give me

0: Thank you.
1: Bye. Bye.

0: Ciao.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za žádný.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

drive.

Čau.

trial

bye.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: z tvých pohledů, svou lásku ti dořád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: I've been trying hard to reach you, 'cause I don't
0: trial.

trial. Trial.

Bye. Bye.

0: Čau.
1: Všichni jste goba.
0: Trial. Trial.

trials.

Na kříčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Můžeš si vrátit. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Otevírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Wow.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: blízká se mi stýská.
1: Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.
0: Trial.

když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby od čerta k ďáblu se potýká.

trial. Trial.

Pascal. Ciao.

trial. Trial. Trial. Trial.

Bye.

0: Trial. Trial.
1: My little China girl says,
0: Trial. Trial.

Bye.

Wow. Wow. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial, you'll be free. Trial.

0: row.
1: She says,
0: row.
1: She says,
0: row.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

0: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
1: Čau.
0: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let.
1: Čau.
0: Až se vydáš na poslední
1: Čau.
0: Výlet.
1: Čau.

And I can't help but wonder why so many young kids had to die.

0: nejsou vůbec snadný.
1: Wow.
0: Klesají, stoupají je s pohledem. Tak tady leží.

trial,

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

trial. Trial.

trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kvůli.

vojákům v řadách. Píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

trial.

dokola s tou otázkou. Proč seš sám? Co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z mých molitků, svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial?
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: Stýská se mi stýská.
1: Trial.
2: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

trial. Trial.

0: chvilku vzpomínej.
1: Trial.
0: Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, s cigaret je modlým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Trial.
0: Výroky bláznivý, chtěli křídlo pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.
1: Trial.
0: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
1: Trial.

0: trial.
1: Ze žalářních vrat. Možná, že
0: trial.
1: Jsi tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama. Jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen.
0: Trial.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

0: trial.
1: Selama ini ku mahu kau mengerti.
0: Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Vypršel náš čas, už musím jít.
0: Trial.

trial. Trial.

0: myself up.
1: Trial.
0: I pay the lady not change.
1: Trial.

trial.

trial. Trial.

Bye. Bye.

Trial.

Čau.

Bye.

put that thing down. And don't be one of those. Trial.

trial.

Trial.

When love

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: jsem měl prachy, to bych nebyl chudej.
1: Kyle.
0: Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

trial. Trial.

0: vychází z pravdy. Pál. Města jsou jen ozvěny našich jmen.
1: Pál.
0: Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný.
1: Pál.

trial. Trial.

0: trial.
1: Trial.
2: I read it to baby.

jo.

0: trial. Trial.
1: And I still hold your hand in mine when I'm asleep.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje párta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky blázniví.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už klíbil, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: Bye.
1: Ty touhy sporcený, ať pro léta ztracený,
0: trial
1: nemusí plakat dál.
0: Trial.

Bye.

Čau.

trial. Trial.

Bye. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Kapsíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

se slzou na líčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Wow.

0: Drátkem.
1: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial.

coming, I'm coming.

0: Thank you very much.
1: Trial.

Bye. Bye. Bye.

trial. Trial. Trial.

trials.

0: Bye. Trial. Trial.
1: Trial.

Wow.

0: start.
1: It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to

Bye.

trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: try out. Try out.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčít, každý ráno budu si vyčít.

0: Barrel.
1: Let the deserts whisper.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín.
0: Trial.
1: Nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si pravdu na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
0: Trial.
1: Srdce trochu třás, trochu třás.

0: vyšel ven ze žalářní vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Trial.
0: Poctivýma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že si křivěšla.

0: trial.
1: Letí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial. Trial.

0: Thank you.
1: Trial

Bye.

0: Bye. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk.
0: Trial. Všetko.

0: vstával. Čau. A dál, jak ubíhal čas, já cestu zvolil si po níž si jít.
1: Čau.
0: A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.
1: Čau.

0: trial.
1: Where is the moment we need it the most?
0: Trial.

0: Ahoj. Čau. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Ruky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: si vyšel ven.
1: Trial.
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šla.
1: Trial.

0: trial. Trial.
1: Come with me into the trees.
0: Trial.
1: Trial.

Bye. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým.
0: Trial.
1: Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubý špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.

0: trial.
1: Když slyšel ven ze žalářních vrat.
0: Trial.
1: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama jako správnej
0: chlap.
1: Snad se někdo už líp jen, že si křivě šla.
0: Trial.

trial. Trial.

Claro.

child.

Trial. Trial.

trial.

Blesk se snáší na hlavy stínů. Hlína se mění krvavou kaší.

svítá. Vojákům v řadách píšťaly hrají. Anděl všech válek s Bohem se hádá.

destino. Hlína se mění krvavou kaší.

trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.

0: let na kytaru v duchu hry.
1: Trial.
0: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák.
1: Trial.
0: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
1: Trial.
0: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
1: Trial. Jsi
0: prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když
1: Trial.
0: Jsi v noci šel ven, snad se trochu třás, trochu třás.
1: Trial.

0: červen.
1: Try.
0: Ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp.
1: Trial.

0: ty touhy zporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial.

child. Trial.

trial. Trial.

0: trial.
1: Traveling the whole world.

trials. Trial. Trial.

travel. Travel. Travel.

Bye.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry.
0: Trial.
1: Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Tví roky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj
0: rad.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás.
0: Trial.
1: Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: ty touhy spolcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial.

trial

trial. Trial.

chaque apport qui passe ce soir.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš naposled.

Bye. Bye.

trial. Trial.

bye. Bye.

trial. Trial.

0: child. Trial. Trial.
1: Are ready to baby.

strong.

trial. Trial.